0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. září.
1: Bratrské napomenutí předchází paralýze. V lásce nás vede k realismu, zdůraznil Lev XIV. V promluvě před nedělní modlitbou Anděl Páně.
0: Dnes v podvečer se papež vydal na poutní místo Matky Dobré rady v Dženacánu, kde sloužil mši svatou z vigílie svátku narození Panny Marie.
1: A v druhé části pořadu přinášíme další díl cyklu Malá škola liturgie, tentokrát věnovaný křtitelnici a gestu žehnání.
0: Příjemný poslech. Bratrské napomenutí je často zapomínaným uměním a projevem lásky, které však slouží k růstu společenství, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra. Zmínil však také druhý způsob, jak projevit bratru svou lásku, dospět ke vzájemné shodě. Boží milost nás k tomu vybízí a pomáhá, abychom mohli být skutečnými bratry ve víře.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
2: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica.
1: Boží slovo, které zaznívá v liturgii této neděle, nám nabízí několik základních kritérií pro uvažování i jednání. V listu Římanům čteme, že všechna přikázání jsou shrnuta v tomto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Svatý Pavel na tomto bodě trvá s odkazem na velmi silný obraz, který se objevuje i v Otčenáši. Píše totiž, bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. Ježíš nás naučil prosit o odpuštění hříchů a také je praktikovat. Je tu však jedno dědictví, kterým jsme si navzájem zavázáni a které nás nezotročuje. Je to dluh vzájemné lásky. Veškerá pozornost, péče o dobro, které jsme obdrželi, nás činí svobodnějšími a schopnějšími nést odpovědnost.
2: Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana.
0: V evangeliu této neděle navrhuje Ježíš každému křesťanskému společenství přinejmenším dva způsoby, jak uplatňovat vzájemnou lásku. První z nich nás vede, abychom se naučili bratrskému napomenutí. Je to delikátní a často opomíjené umění, které vyžaduje upřímnost a schopnost postupovat se správnou mírou ve správný čas. Upřímně si promluvit, nejprve mezi čtyřma očima, poté je-li to nutné před dvěma či třemi lidmi a nakonec, když je to třeba, před celou komunitou. Znamená čelit realitě a proměnit problémy a konflikty v příležitost k růstu. Stěžovat si a pomlouvat je snazší, ale nic to nepřinese a mnoho situací se tak paralyzuje. Evangelium nás naopak vychovává ke svobodě v lásce.
1: Existuje pak ještě druhý způsob bratrské lásky, který podle Ježíšových slov proměňuje dokonce i modlitbu, vzájemná shoda. Nejen když dojde ke konfliktu, ale i když prosíme Boha o nějaký dar. Pán říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Tento slib naznačuje, že můžeme mít společná přání, společné bolesti, společné naděje a skrze modlitbu růst v jednotě. Bez víry by se každý mohl cítit osamělý a podezřívat ostatní, vnímat je jako cizince a nepřátele. Díky milosti jsme však bratři a sestry, kteří se mohou shodnout, setkávat se, odpouštět si a naslouchat si v Pánu. Prosme Marii, která po andělském zvěstování spěchala za svou sestřenicí Alžbětou, aby s ní sdílela radost i strasti těhotenství, aby i nás naučila radostné povinnosti bratrské lásky.
0: V apelech a pozdravech po nedělní mariánské modlitbě Lev XIV. Znovu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Ujistil, že s bolestí sleduje zprávy o útocích, které zasáhly v minulých dnech ukrajinská města a civilní infrastrukturu a způsobily smrt nevinných. Mé srdce se spojuje s utrpením obyvatelstva, které již roky žije v úzkosti a strachu. Znovu vyzývám k ukončení násilí, k zastavení ničení a k otevření srdcí dialogu a míru. Vyjádřil také naději, že úsilí vynaložené v těchto dnech na obnovení jednání přinese konkrétní výsledky a otevře prostor pro diplomacii. Obraťme se s modlitbou k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila svornost. Dnes podvečer se svatý otec vydal na poutní místo Panny Marie Dobré Rady v Genazzanu, asi 40 kilometrů od Říma. Právě do tohoto poutního chrámu, spravovaného Augustiniány, zamířil také 10. května 2025, dva dny po svém zvolení na Petrův stolec, na svém prvním výjezdu mimo Řím po svém zvolení papežem, aby Matce Boží svěřil svůj pontifikát. Do pamětní knihy tehdy zapsal: Po celý můj život mě provázela svou mateřskou přítomností, svou moudrostí a příkladem své lásky k synu, který je vždy středem mé víry. Cesta, pravda a život. Děkuji ti, Matko, za tvou pomoc. Provázej mě v tomto novém poslání.
1: Poutní místo je pevně spjato s dějinami augustiniánského řádu. První mariánský kostel stál v Genazzanu již ve 13. století. Na počátku 15. století se augustiniáni rozhodli kostel i přilehlý klášter přestavět a rozšířit. Jak praví tradice, 25. dubna 1467 se zázračně objevil na jedné ze stěn kostela obraz Panny Marie. Dva albánští poutníci v něm později rozpoznali obraz uctívaný v albánské Škodře, který měl zázračně zmizet z místa, kde byl dříve uctíván, a objevil se v Genazzanu, aby unikl turecké invazi. Matka Dobré Rady se tak stala mostem mezi východem a západem a ochránkyní augustiniánského řádu. Zázračné objevení obrazu v Genazzanu přivedlo do chrámu mnoho věřících, začaly se dít zázraky a díky darům se podařilo dokončit stavbu kostela a augustiniánského kláštera. Lev XIV. Dnes večer sloužil v poutní bazilice mši svatou z vigilie svátku narození Panny Marie. Jeho homilii najdete na našich webových stránkách.

jich náš křesťanský život vzešel. Mezi nimi je křtitelnice. Jí život vzešel. Mezi nimi je křtitelnice. Mezi nimi je křtitelnice. Křtitelnice je mezi nimi je křtitelnice. Křtitelnice je pramen živé vody. Křtitelnice. Křtitelnice je pramen živé vody. Místo, kde je. Křtitelnice je pramen živé vody. Místo člověk. Křtitelnice je pramen živé vody. Místo, kde je člověk osvobozený. Místo, kde je člověk osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu. Místo, kde je člověk osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu. Člověk osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu. Aby se mohl osvobozený z moci temnoty, obnoven k životu. Aby se mohl skutečně nazývat moci temnoty, obnoven k životu. Aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem, obnoven k životu. Aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem, tu. Aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt, aby se mohl skutečně nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt skutečně nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt navrhuje kostel, nazývat Božím dítětem. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho dítětem. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit. Když tedy architekt navrhuje kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit místo určené. Navrhuje kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit místo určené výlučně. Kostel, jedním z jeho zadání je vyhradit místo určené výlučně ke slavení svátosti. Ani je vyhradit to určené výlučně ke slavení svátosti křt. A viditelné místo určené výlučně ke slavení svátosti ktu. A viditelné pro shromáždění. Křtitelnice totiž nesmí zůstávat bez ptí. Má neustále probouzet vzpomínku. V mysli přivolovat naše zrození životu. Připomíná den, kdy jsme znovu zrozeni z a ducha. Ponoření tajemství Kristo smrti a vzpění. Kdy jsme se stali plnoprávnými členy kněžské královské prorocké hrdu. Jímž je církev. Dle křtitelnice by měla stát velikonoční svět. Velikonoční se je symbolem Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka. Její zapálení připomíná nový život, který každý věřící přijímá od něho. V den našeho ktu tedy bylo na našem těle vyznat znamení spás, znamení kříže. A tak jsme byli uvni do symbolic řeči. Každé znamení kříže má být tak výslovnou prozbou o požehnání, s níž se obracím si. Požehnání může mít by ale vždy se stotožňuje kříže, které jej doprovází. Důležitou okamžiky kněz vztahuje se, ať k požehnání nebo k vzývání Ducha Svatého. V biblické tradici se Bůh je ve stínu obku, který doprovází izraelský lid puští. Zastění je ten požehnání, které značuje přítomnost Pána, když nás chrání doprovází uprostřed pouště tohoto života. V liturgii najde také další rukou. Ruce, které tují, ukazují, vnímají, vztahují se k bratrovi, uvěře se vzpín k Bohu. Modlitba s rukama pozdnutýma k nebi a běžným gestem i upnů. Křesťané je vzali svou. Ruce k nebi jsou gest přímluvy za sebe za druhé. Mohou vše také znamení chvály a díků. V liturgii být ruce také sepnuté na znamení soustředění a rozdíl. Sepnuté ruky jsou rozptylovány žádnou jinou častí. A jsou tedy připraveny vyjádřit odhodlání platit se tělem vší výhradně Bohu jako jedinému Pánu našeho života. Jedním z významnost, které umožňují rozpoznat liturgii jako jednání Boha a lidu, je také gest pokoje, podání ruk svému bratru. Liturgie vnímá pokoj dar, plod eucharistického tajemství. A to vzájemné předávání znamení pokoje je tak vrzením toho, co se právě

hlaví. V průběhu prošlo toto gesto změnami co do formy. Původně šlo o polibek, který se později proměnil v dětí. Dnes, aby ovídalo zvyklost naší společnost, se z něj stalo dání ruky. Nemá být pouhým gestem zdvořilosti či přátelství. Je věřící, skrz něj prosíme o pokoj a jednotu pro krev i prostor.

0: Pokoj, který si předáváme, je pokoj Kristův, který nám je dován skrze svatého při účasti na eucharistickém tajství. Na tomto pokoji se zvládá jednota trkve, která projevuje v bratí mezi shromáždění. Pokoj však má také dynamitozměr. Je to pokoj, který buduje, který závisí na všech. Ve světě, který trpí rozdělením, se tímto znamením v poctě zavazujeme, že jsme kvasem jednoty a pokoje v Ježíši Kristu. To gesto, které se nesmí omezovat pouze na liturgickou slavnost, musí provázet každého muže až do ženu po celý život. To je pro dnešek z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: Davalka
0: a Johana Ková. Letury Jezus Christus.